ale svobodní. Chudí, ale svobodní. Ve stínu chladných skal stařec tiše vzliká. Život mu hodně vzal, teď pro víru piká. S hlavou skloněnou své prosby k nebi vysílá. Zlomený na těle, však s duší

stále svobodní. Chudí, ale svobodní. Ve stínu chladných skal stovky srdcí buší, nikdo se však neleká těch, co mají temno v duši.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

Já vím, že z lásky tvé já brát smím, když život svůj si dal, když obětím.

Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda, a taky pokročila věda, jsme chytří dost.

tam, kde převozník má prám jen s vírou svou, až potkáme se znova.

sila zavrela možností brány. Možno by mi ešte aspoň jedna sloha stačila, veď som mal tak krásne plány.

cestě si připadám jak pěšák v poli uprostřed bitvy, kde lež pravdu skolí. Láska umírá a mrtvé nikdo nezbírá. V prachu bitev krvaví lidská duše rezaví a v dáli ještě zní salvy poslední. Kolik z nás musí jít údolím stínu, kde světlo ztrácí moc, když neseme vinu. Chci žít jako ten, kdo na kříži

zní salvy poslední. I když cíl nevidím a slunce mraky střídají, věřit se nestydím.

se i v těchto dnech. Slovo to nic neznamená, musí být s razítkem a pravda o něm měla.

násilí svět vlád a mír je vzácný host. Ten, kdo má srdce chladné, miluje bezcitnost a duše citlivá, pokoj nemývá. Chvilku se radujeme, pak zase pláčeme, s nepřízní bojujeme, břemena vlečeme nahoru a dolů.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.